rodné, selo moje milé. Jaké žal stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili lúka, neslídno už nikde tu robitnej ruka.